0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

Hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hodem všetkých chvál. Duša moja chvála. Duša moja chvála. Duša moja spieva. On je hodem všetkých chvál.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy. Nebo být najednou velmi vážně nemocen. Ztratit milovaného člověka. Nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

svíň, draho kam. Ježíš, nejvzácnější, co mám, draho kam. Ježíš, nejvzácnější, co mám. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž ve lněném oděvu, boky přepásané třpitivým zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jak ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla jako lesknoucí se bronz a hřmot jeho hlasu jako burácení zástupů. Drahokam.

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo milostivé

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

Světem jsem bludil sám, hledal, jak žít svůj život mám, hledal lásku, taky pochopení.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně. Svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Tvé milosrdenství se projeví a potěší mne.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

se ji pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.